mondom a igörces Spiro. Mert jött mondom a igörces Spiro, amelyen játszna. Igörces Spiro, ma kurcsó pizza búre kiedo. Ma kurcsó pizza búre kiedo. Ma igörces Spiro, ma vodo piu. Pa tuš si bom uzeo u roke. Pa igrce špilo, pa odo piju. Pa tuš si bom uzeo u roke. Bom čist, bom sit, bom žejen, ne več. Bom čist, bom sit, bom žejen, ne več. Vi me pa pokličte na telefon. Me pa pokličte na telefon, če je to... Igrce špilo, res bom doma igrce špilo, a vam je jasno.